голове. Pro jistotu mu dám ten šesták. Už se naň strašně těšil, praví, že také drobné dary. Ho drží nad hladinou a dává mi s vlastnou potřebu.

Pravím, nech to pustí z hlavy. Pro jistotu mu dám ten šesták. Už se naň strašně těšil, praví, že také drobné dary. Ho drží nad hladinou a dávám jí s vlastnou podpí.

pravím, nech to pustí z hlavy. Pro jistotu mu dám ten šesták, už se naň strašně těšil, praví, že také drobné dary. Ho drží já nad hladinou a dávám jí s vlastnou podpis.

pravím, nech to pustí z hlavy. Pro jistotu mu dám ten šesták, už se naň strašně těšil, praví, že také drobné dary. Ho drží já nad hladinou a dávám jí s vlastnou podpí.

zdravím, nech to pustí z hlavy. Pro jistotu mu dám ten šesták, už se naň strašně těšil, praví, že také drobné dary. Ho držia nad hladinou a dávám jí s vlastnou podpí.